0: žebříčku posune díky pondělnímu vyřazení třetího hráče ATP Španěla Alcaraze v Šanghaji. 29-letý Němec se stane nejstarším hráčem, který poprvé usedne na světový trůn. Po Borisi Beckerovi je teprve druhým německým tenistou v historii, kterému se to podařilo. V úterý čekáme jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, později s deštěm. Naměříme teploty kolem 14 stupňů, při déle trvající mlze bude kolem 9.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: Soudy mají víc zohledňovat názor a bezpečí dětí. Vláda schválila novou definici pro posuzování takzvaného zájmu dítěte. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to vnímá jako zásadní posun v právech nezletilých.
2: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte. A to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit. A myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
1: Návrh zákona vyjasňuje v rodinném právu i některé další pojmy a postupy. Výslovně také stanoví, že u případu domácího násilí soud zváží, jestli existují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Dnes ráno se vlaky přes Žilinu vrátí do obvyklého režimu. Železniční doprava přes Uzel na severu Slovenska byla mimo po požáru zabezpečovacího zařízení z konce září. Incident omezil provoz vlaků na hlavním vnitrostátním koridoru i na trati do Česka. Příčinu se slovenským úřadům zatím nepodařilo zjistit. Zátěžové zkoušky při spuštěném trakčním napájení během víkendu a pondělí podle železnice proběhly bez problémů. Hekři napadli francouzské supermarkety. V noci na pondělí na dálku spustili nucené odmrazování chladicích zařízení v mnoha obchodech, přičemž nastavené teploty dosahovaly až 50 stupňů. Brzy ráno při otevření chladniček a mrazáků se uvolnila vlna horka. Řada čerstvých a mražených potravin byla zkažených. V celostátním měřítku by škody mohly dosáhnout 1 000 000 eur. Chladící zařízení v supermarketech většinou řídí centrální panely, které umožňují ovládat ledničky a mrazáky v celé prodejně. Tyto panely je možné ovládat na dálku po internetu. Armáda si v Praze vyzkoušela spolupráci s policií pro případ ohrožení. Cvičení absolvovala v objektu vodojemu Flora, který je součástí kritické infrastruktury hlavního města. Jak doplní tiskový informační důstojník Přemysl Prášek.
3: Tady hrozilo fiktivně teroristický útok a vojáci aktivní zálohy potažmo 14. praporu územní obrany byly vyčleněni pro potřeby policie České republiky, která si je zde převzala, zaúkolovala a vlastně celému zásahu velí policie České republiky.
1: Policisté a vojáci na místě testovali nejen své rozestavení, ale také zapojení létajícího pozemního i vodního dronu. Počítačoví piráti a AI komplikují život soudcům v Rakousku. Tento týden se de facto zastavila v zemi justice. Jak píše agentura APA o zahájeném protestu soudců a státních zástupců. Ti se vymezují proti přílišnému pracovnímu zatížení. Stejně jako v dalších evropských zemích, i justici v Rakousku sužují průtahy a nahromaděné případy a jen obtížně zvládá stále rostoucí počet kauz. Pracovní zátěž se podle Reuters zvýšila mimo jiné kvůli stále složitějším případům, třeba těm, které se týkají kyberkriminality. Řada trestních oznámení pak je navíc sepisovaná s pomocí AI. Státní zástupci je ale následně musí prověřovat osobně. Během stávky soudů se v Rakousku bude rozhodovat jen v naléhavých záležitostech, jako je třeba uvalení vazby. Fotbalisté Slávie si v Baku věří, doufají, že proti Sabahu mají v lize mistrů největší šanci uspět. Pražané odcestovali k druhému utkání hlavní fáze soutěže už v neděli. Slávia v úvodním kole prohrála doma s Lens 2-3 a protáhla čekání na vítězství.

0: Vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Utkání proti mistrovi Azerbajdžánu má výkop v úterý v 18:45. Sabah je v Lize mistrů nováčkem. Do hlavní fáze prošel přes 4 předkola. V úterý bude jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, později zaprší. Naměříme teploty kolem 14 stupňů, při nízké oblačnosti bude kolem 9.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Rozloučení s Jiřím Štěpničkou bude za týden v úterý. S hercem se lidé budou moci rozloučit 20. října v Národním divadle v Praze. Položit květinu k rakvi bude možné od 10:30 dopoledne. Štěpnička zemřel v neděli, bylo mu 79 let. Herec a dabér působil v Národním divadle zhruba půl století. Od roku 1975 vytvořil kolem 100 postav. Kromě toho Štěpnička hostoval i na jiných scénách, spolupracoval s filmem, televizí i rozhlasem. Diváci ho také dobře poznají po hlase. Byl vyhledávaným dabérem. Svůj hlas propůjčoval Harrisonu Fordovi, Michaelu Douglasovi nebo Stevenu Segalovi. Za nadabování Mela Gibsona v komedii Po čem ženy touží Štěpnička v roce 2002 získal cenu Františka Filipovského. Společnost SIO chce založit vysokou školu. Požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí Ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit příští rok v září. Vysoká škola SIO chce nabízet 2 bakalářské studijní programy. Sídlit by měla v Praze 10. Spolumajitel SIO Jan Šotola řekl novinářům, že jim vysoké školství v Česku přijde velmi konzervativní.
2: Vlastně z těch oborů nebo úrovní vzdělávání nejvíc obsahuje ty tradiční metody a tradiční obsah. Ve smyslu, že studenti sedí v posluchárnách a poslouchají, jak teda název napovídá. A z naprosté většiny to vysokoškolské studium je prostě pasivní příjem informací.
1: V Česku je podle webu Ministerstva školství 26 veřejných, 2 státní a 26 soukromých vysokých škol. Cesty do Saúdské Arábie si máme rozmyslet. České ministerstvo zahraničí v reakci na víkendové útoky na letiště v Riádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům cestovat do Saúdské Arábie jen ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje ani tranzit přes saúdsko-arabská letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. V Saúdské Arábii je k dnešku v cestovatelském systému Drost zaregistrovaných 85 Čechů, v Jemenu 16. Spojené státy zvažují údery proti jemenským husijům. Mezi oběťmi útoku na letiště v saúdsko-arabském Riádu je totiž i Američan. Prezident Trump připouští zapojení armády.
3: Americký ministr zahraničí útok odsoudil a připsal ho jemenským povstalcům podporovaným Íránem. Pro americké vládní zaměstnance v Saúdské Arábii platí výrazná omezení. Letiště v Riádu mohou využívat jen se zvláštním povolením. Nesmějí ani do pásma 32 kilometrů od jemenské hranice. Americká diplomacie vyzývá k opatrnosti také ostatní občany USA. Před cestami do Saúdské Arábie výrazně varuje. Kvůli extrémnímu napětí na Blízkém východě administrativa nedoporučuje ani cesty do Emirátů. Ze Spojených států Hedvig Kamler, Radio Impuls.
1: Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Německý tenista se do čela žebříčku posune díky pondělnímu vyřazení 3. hráče ATP Španěla Alcaraze v Šanghaji. 29-letý Němec se stane nejstarším hráčem, který poprvé usedne na světový trůn. Po Borisi Beckerovi je teprve 2. německým tenistou v historii, kterému se to podařilo. V úterý čekáme jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, později s deštěm. Naměříme teploty kolem 14 stupňů, při déle trvající mlze bude kolem 9.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Soudy mají víc zohledňovat názor a bezpečí dětí. Vláda schválila novou definici pro posuzování takzvaného zájmu dítěte. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to vnímá jako zásadní posun v právech nezletilých.
1: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte, a to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit, a myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
0: Návrh zákona vyjasňuje v rodinném právu i některé další pojmy a postupy. Výslovně také stanoví, že u případu domácího násilí soud zváží, jestli existují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Dnes ráno se vlaky přes Žilinu vrátí do obvyklého režimu. Železniční doprava přes Uzel na severu Slovenska byla mimo po požáru zabezpečovacího zařízení z konce září. Incident omezil provoz vlaků na hlavním vnitrostátním koridoru i na trati do Česka. Příčinu se slovenským úřadům zatím nepodařilo zjistit. Zátěžové zkoušky při spuštěném trakčním napájení během víkendu a pondělí podle železnice proběhly bez problémů. Hackři napadli francouzské supermarkety. V noci na pondělí na dálku spustili nucené odmrazování chladicích zařízení v mnoha obchodech, přičemž nastavené teploty dosahovaly až 50 stupňů. Brzy ráno při otevření chladniček a mrazáků se uvolnila vlna horka. Řada čerstvých a mražených potravin byla zkažených. V celostátním měřítku by škody mohly dosáhnout milionů eur. Chladící zařízení v supermarketech většinou řídí centrální panely, které umožňují ovládat ledničky a mrazáky v celé prodejně. Tyto panely je možné ovládat na dálku po internetu. Armáda si v Praze vyzkoušela spolupráci s policií pro případ ohrožení. Cvičení absolvovala v objektu vodojemu Flora, který je součástí kritické infrastruktury hlavního města, jak doplní tiskový informační důstojník Přemysl Prášek.
2: Tady hrozilo fiktivně teroristický útok a vojáci aktivní zálohy potažmo 14. praporu územní obrany byly vyčleněni pro potřeby policie České republiky, která si je zde převzala, zaúkolovala a vlastně celému zásahu velí policie České republiky.
0: Policisté a vojáci na místě testovali nejen své rozestavení, ale také zapojení létajícího pozemního i vodního dronu. Počítačoví piráti a AI komplikují život soudcům v Rakousku. Tento týden se de facto zastavila v zemi justice. Jak píše agentura APA o zahájeném protestu soudců a státních zástupců. Ti se vymezují proti přílišnému pracovnímu zatížení. Stejně jako v dalších evropských zemích, i justici v Rakousku sužují průtahy a nahromaděné případy a jen obtížně zvládá stále rostoucí počet kauz. Pracovní zátěž se podle Reuters zvýšila mimo jiné kvůli stále složitějším případům, třeba těm, které se týkají kyberkriminality. Řada trestních oznámení pak je navíc sepisovaná s pomocí AI. Státní zástupci je ale následně musí prověřovat osobně. Během stávky soudů se v Rakousku bude rozhodovat jen v naléhavých záležitostech, jako je třeba uvalení vazby. Fotbalisté Slávie si v Baku věří, doufají, že proti Sabahu mají v lize mistrů největší šanci uspět. Pražané odcestovali k druhému utkání hlavní fáze soutěže už v neděli. Slávia v úvodním kole prohrála doma s Lens 2-3 a protáhla čekání na vítězství v hlavní fázi ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Utkání proti mistrovi Azerbajdžánu má výkop v úterý v 18:45. Sabah je v lize mistrů nováčkem. Do hlavní fáze prošel přes 4 předkola. V úterý bude jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, později zaprší. Naměříme teploty kolem 14 stupňů, při nízké oblačnosti bude kolem 9.
3: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Palace propůjčoval Harrisonu Fordovi, Michaelu Douglasovi nebo Stevenu Segalovi. Za nadabování Mela Gibsona v komedii Po čem ženy touží Štěpnička v roce 2002 získal cenu Františka Filipovského. Společnost SCIO chce založit vysokou školu. Požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit příští rok v září. Vysoká škola SCIO chce nabízet dva bakalářské studijní programy. Sídlit by měla v Praze 10. Spolumajitel SCIO Jon Šotol řekl novinářům, že jim vysoké školství v Česku přijde velmi konzervativní.
1: Vlastně z těch oborů nebo úrovní vzdělávání nejvíc obsahuje ty tradiční metody a tradiční obsah. Ve smyslu, že studenti sedí v posluchárnách a poslouchají, jak teda název napovídá. A z naprosté většiny to vysokoškolské studium je prostě pasivní příjem informací.
0: V Česku je podle webu ministerstva školství 26 veřejných, 2 státní a 26 soukromých vysokých škol. Cesty do Saúdské Arábie si máme rozmyslet. České ministerstvo zahraničí v reakci na víkendové útoky na letiště v Riádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům cestovat do Saúdské Arábie jen ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje ani tranzit přes saúdsko-arabská letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. V Saúdské Arábii je k dnešku v cestovatelském systému Drost zaregistrován. Registrovaných 85 Čechů, v Jemenu 16. Spojené státy zvažují údery proti jemenským husijům. Mezi oběťmi útoku na letiště v saúdsko-arabském Riádu je totiž i Američan. Prezident Trump připouští zapojení armády.
2: Americký ministr zahraničí útok odsoudil a připsal ho jemenským povstalcům podporovaným Íránem. Pro americké vládní zaměstnance v Saúdské Arábii platí výrazná omezení. Letiště v Riádu mohou využívat jen se zvláštním povolením. Nesmějí ani do pásma 32 kilometrů od jemenské hranice. Americká diplomacie vyzývá k opatrnosti také ostatní občany USA. Před cestami do Saúdské Arábie výrazně varuje. Kvůli extrémnímu napětí na Blízkém východě administrativa nedoporučuje ani cesty do Emirátů. Ze Spojených států Hedvika Möller, Radio Impuls.
0: Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Německý tenista se do čela žebříčku posune díky pondělnímu vyřazení třetího hráče ATP Španěla Alcaraze v Šangaji. 29-letý Němec se stane nejstarším hráčem, který poprvé usedne na světový trůn. Po Borisi Beckerovi je teprve druhým německým tenistou v historii, kterému se to podařilo. V úterý čekáme jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, později s deštěm. Naměříme teploty kolem 14 stupňů, při déle trvající mlze bude kolem 9.
3: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 6:03 společně rozjíždíme ranní vysílání tady na Goldu, úterý 13. říjen, Adam Kořica přeje pohodové vstávání a teď už posílám do všech koutů písničku Red Red Wine.

Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, úterý 13. říjen do půl sedmé, další muzikále 60. až 80. skupina Pink Floyd, písnička Another Brick in the Wall. Úterní večer tady na Goldu bude ve znamení originálů českých hitů. Opět nabídneme cover show, zahrajeme si tyhle ty písničky dnes po 18. hodině. Před námi je ale celý den, celé ráno, za ten 13. října. Teď už skupina Pink Floyd přeji pohodové vstávání do nového dne.

0: Tady je rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Doufám, že máte fajn úterní ráno, 13. říjen. Po 7:30 Elvis Presley, písnička Heartbreak Hotel, teď už, ale rychlý přehled zpráv a taky předpověď počasí. Předávám slovo do redakce.
1: Rádio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Pěkné úterní ráno. Policie žádá veřejnost o informace k případu, kdy večer vlak u Českých Budějovic najel do nastraženého kamení na kolejích. Souprava se na trati udržela a nikdo se nezranil. Se zesnulým hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moct rozloučit za týden v úterý v Národním divadle v Praze. U Ústeckého krajského soudu dneškem začne hlavní líčení v případu vraždy Batolete na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku. Panamu zasáhlo další silné zemětřesení, tentokrát o síle přes 6 stupňů. Fotbalisté Slávie večer se hrají druhý zápas v Lize mistrů a proti Sabahu můžou v Baku ukončit skoro 20-leté čekání na vítězství v hlavní fázi soutěže. A ráno pozor na mlhy a někde taky na teploty pod nulou, během dne se nám ale postupně rozpustí, a to i mraky na obloze. Stále ale bude chladno, 12 až 16 stupňů. Rychlé zprávy vám přinesl Michael Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

Posloucháte rádio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, úterní ráno, 13. říjen, do 7. ještě určitě zlatá česká klasika, Jiří Schellinger, písnička Holubí dům, také zaspívá Nick Kershaw, což nejdřív ale Lynn Anderson, skladba Rose Garden. Úterý, 13. říjen, a mě zajímá, do jakého rána jste se probudili, jak to teď u vás vypadá s oblohou, teplotou, textovky ohledně vašeho počasí, sbírám na WhatsAppu rádia Gold Impulse na čísle 734 787 981. Napište mi a zapojte se do ranního vysílání i vy.

0: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
1: Hezký vstup do úterý vám přeje Michael Ransdorf. Jen málo večer chybělo k neštěstí u Českých Budějovic. Vlak tam najel do kamení nastraženého na kolejích. Souprava nevykolejila a událost se tak obešla bez zranění. Řekl to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Provoz na trati byl zastavený skoro 4 hodiny. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. Policie žádá o informace k případu veřejnost. Nehoda se stala po 7. hodině večer mezi stanicemi České Budějovice a Nová Ves u Českých Budějovic. Policisty zajímá hlavně

0: předchozí průšvihy. Kriminalisté se při objasňování věci dobrali k tomu, že pro tuhle partu bylo z Ukrajiny přivezeno 135 kg červeného fosforu nezbytného pro výrobu pervitinu. Spojili to i se záchytem celníků ve Francii, kteří zastavili dodávku s téměř půl tunou léku s pseudoefedrinem, další ze základních surovin pro výrobu drogy. Většina z 21 souzených odmítá jakoukoliv vinu. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: A jdeme dál, houbaři by si měli dát pozor na první mrazíky. Na nízké teploty jsou citlivé hlavně hřiby. Pro agenturu ČTK na to upozornila Kateřina Pauzerová z Mykologického klubu. Houby přešlé mrazem můžou způsobit zažívací potíže. Podle Pauzerové je na místě opatrnost, a to hlavně při sběru v řídkých lesích nebo na jejich okrajích.
2: Tam se ten mrazík mohl dostat a mohl ty plodnice poškodit. Z nějakého hlubšího smrkového lesa je sbírat dál můžeme, protože tam se ty mrazíky dostávají později a opravdu až ty třeba minus pětky.
1: Podle mykologů houbařská sezóna ještě není u konce, v lesích se teď dají místy najít třeba hřibovité houby, klousky, bedly nebo babky. České firmy podceňují sociální sítě. Mezi podniky s víc než 10 zaměstnanci na takových platformách funguje 56% společností. Mezi evropskými státy je přitom průměr 64%. Na sítích chybí hlavně malé firmy do 50 zaměstnanců. Podle údajů Eurostatu přikládají sociálním sítím mnohem větší váhu velké korporace, které mají zaměstnanců aspoň 250. Ty pracují se sociálními sítěmi ve skoro 90% případů. V evropském srovnání byly nejaktivnější firmy na Maltě, ve Finsku a Dánsku. Naopak nejnižší zastoupení vykázaly Bulharsko, Chorvatsko a Maďarsko. No a nakonec zpráv jdeme na počasí. Vento dnes bude chtít teplou bundu, za polojasné oblohy naměříme 12 až 16 stupňů. Michael Ransdorf se zprávami loučí, dál se na vás těší Adam Kuřica.
3: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 7 hodině, Adam Kuřica přeje hezké ráno, úterý 13. říjen, na řadě je Bernie Paul, písnička Oh No No, v češtině ji známe pod názvem Bantam, v repertoáru ji mají Standa Hložek a Petr Kotwald, my si ale teď tady na Goldu dáme originál, přeji pohodový poslech.

0: Úterý 13. říjen, zdravím vás z našeho rádia do půl osmé do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem, další hity let 60. až 80. a taky ranní téma. Každého potěší něco jiného. Někdo by ocenil peníze, jiný slevu na něco, co pravidelně kupuje a někomu udělá největší radost úplně něco jiného. Dobrá večeře, výlet, chvíle klidu nebo třeba den, kdy nemusí vůbec nic. A my dnes zjišťujeme, co je pro vás ta nejlepší odměna. Jedna větší odměna nebo malé radosti pravidelně, když se chcete odměnit sami, co si dopřejete. Je pro vás větší odměna něco dostat, něco ušetřit nebo si prostě koupit čas pro sebe. Co je ta malá odměna, kterou si dopřejete po náročném dni? A jakou odměnu byste si dnes dali jen tak za to, že jste zvládli další týden?
1: Největší odměna, když jedeme mažoretky nebo fotbal nebo hokej s dětskama, tak já jsem teda zásadně proti fast foodu, ale v Meku se vždycky s dětma stavím, takže to je nějak tak jakoby odměna za ty soutěže, jelikož mi holka dělá mistrovství republiky v mažoretkách, takže prostě je, kluk mi taky dělá teďko fotbal docela dobře, takže tak.
2: My máme nejradši s manželem, když si s kamarády zaspíváme, protože to nám dělá největší radost. Hezký úterý.
0: Přeji hezké ráno. Zpívat samozřejmě můžete s naším rádiem. Já už mám nachystanou další muziku let 60. až 80. Co je pro vás ta nejlepší odměna? 604 111 211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další reakce.

0: Tady je rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké úterní ráno, 13. říjen po půl osmé, po zprávách s kolegou Michalem Ransdorfem, další muzika let 60. až 80. Willie Nelson, také Bay City Rollers, ze všeho nejdřív Paul Anka, skladba You Are My Destiny, teď už ale předávám slovo kolegovi Michalovi.
1: Rádio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Příjemné úterní ráno. Skoro 17 ročních hrubých mest je v Praze potřeba k nákupu nového bytu o 70 metrech čtverečních, loni jich stačilo 15. Skotská policie pátrá po 48-leté Češce, kterou na severu země viděli naposledy před 6 dny. Lucemburský soud kvůli kauze Diag Human zablokoval podíly ČEZu v tamních firmách. Americký prezident Trump řekl, že ruský vůdce Putin má větší zájem se dohodnout než hlava Ukrajiny Zelenský. Hokejisté Pardubic večer přivítají v závěrečném 6. kole základní části Ligy mistrů švédský Växjö, a to už s jistotou postupu do play-off. A ranní mlhy vystřídá polojasná obloha, večer z ní může zapršet, teploty se budou pohybovat od 12 do 16. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Dobré ráno, úterý 13. říjen, blíží se 8. hodina, do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem naše ranní téma a pak taky hity let 60. až 80. My dnes zjišťujeme, řešíme, co je pro vás ta nejlepší odměna.
1: Nákupy miluju, třeba i jenom se procházet obchodama, bez manžela samozřejmě, protože ten miluje rybářské potřeby.
2: Dobré ráno, pro mě je odměnou spokojená žena. No, ale ta moje spokojená není nikdy.
0: Holt, se budete muset více snažit, pozdravujeme samozřejmě i manželku. Každého potěší něco jiného, někdo by ocenil peníze, jiný slevu na něco, co pravidelně kupuje, a někomu udělá největší radost úplně něco jiného. Dobrá večeře, výlet, chvíle klidu nebo třeba den, kdy nemusí vůbec nic, a mě zajímá, když se chcete odměnit sami, co si dopřejete, jedna větší odměna nebo malé radosti pravidelně, je pro vás větší odměna něco dostat, něco ušetřit nebo si prostě koupit čas pro sebe. Co je ta malá odměna, kterou si dopřejete po náročném dni? 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další telefonáty a teď už si pouštíme muziku let 60. až 80. Dobré ráno.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
2: A u nich vám příjemné ráno přeje Michael Ransdorf. Naděje na vlastní bydlení se lidem vzdaluje, a to především v Praze. Na nákup nového bytu o 70 metrech čtverečních potřebuje v hlavním městě domácnost téměř 17 ročních platů. Loni jich přitom stačilo 15. Praha má druhé nejdražší byty v Evropě. Nejméně dostupnou metropolí na našem kontinentu je albánské turistické centrum Vlora a Praha je hned za ní. Vychází to z analýzy společnosti Deloitte. Ta zařadila Česko do nejdražší kontinentální top desítky hned třikrát. Na čtvrtém místě je totiž Brno, kde má být bydlení stejně drahé jako loni v Praze. Za 70-metrový byt tam dáme 15 ročních platů. Jedno z 10 nejdražších evropských měst je taky Ostrava, kde je potřeba 14 platů. Podle Miroslava Linharta z Deloitu rostou příjmy českých domácností výrazně pomaleji než ceny bydlení. Za nedostupnými byty stojí pomalá výstavba a celkem drahé hypotéky. Ve Skotsku se ztratila 48letá Češka. Podle místní policie ji viděli na severu země naposledy před 6 dny. Do pátrání je zapojená i pobřežní stráž, potápěči a horští záchranáři. Policie žádá o pomoc i veřejnost.

0: Ty jsou ve střední Evropě raritou. Zajel se tam podívat náš reportér Dušan Valenta.
1: Nová rezervace ve Slavkovském lese navazuje na louky a mokřady a dobře dostupná je třeba od kláštera v Teplé. Má skoro 7 hektarů a ukazuje, jak by vypadaly vývěry minerálek, pokud bychom je nevyužívali pro svou potřebu. Dřív sice byly i tyto prameny zužitkovávány, a to díky ručně kopaným jímkám. Příroda už ale tyto zásahy téměř překryla.
0: A jdeme na počasí, ráno pozor na mlhy a někde taky na teploty pod nulou. Během dne se nám postupně rozpustí i mraky na obloze, stále ale bude chladno, 12 až 16 stupňů. Tak se na to pořádně oblečte, hezké ráno vám přeje Michael Ransdorf a dál bude pokračovat Adam Kuřica.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kuřica přeje hezké ráno, úterý 13. říjen a teď už další muzika, ale 60. až 80. Rod Stewart, tady na Goldu.

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia, úterý 13. říjen, doufám, že se máte fajn, blíží se 8:30, do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem, ranní téma a pak taky hity let 60. až 80. My dnes zjišťujeme, co vás potěší, co je pro vás ta nejlepší odměna. Někdo ocení peníze, jiný slevu na něco, co pravidelně kupuje, někomu udělá největší radost, úplně něco jiného. Dobrá večeře, výlet, chvíle klidu nebo třeba den, kdy nemusí vůbec nic. No a co odmění vás?
1: Dobré ráno všem. Tak moje největší odměna je vidět, že mám dobře a slušně vychované syny. To mi stačí.
2: Pro mě je nejlepší odměnou, když si můžu vzít na víkend svoje dvě vnučky a užijeme si krásný víkend.
0: To je hezké, přejeme pohodové ráno, úterý 13. říjen, co je pro vás ta nejlepší odměna, stále můžete volat 604 111 211 a teď už muzika let 60. až 80.

0: Sloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Doufám, že máte fajn úterní ráno, 13. říjen, po půl deváté. Další muzika, let 60. až 80. Skupina Queen, písnička I Want to Break Free. Také nám zaspívá Randy Travis, ze všech nejdřív, ale skupina Beatles, skladba With a Little Help from My Friends. Teď už kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy.
1: Rádio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Pěkné úterý. Záchranáři zasahují u vážné nehody osobního auta s nákladním na D2 u Břeclavi, která na dálnici zastavila provoz. Se zesnulým hercem Jiřím Štěpničkou si lidé budou moct rozloučit za týden v úterý v Národním divadle v Praze. Plánované postupné spojování hygienické služby má podle ministra zdravotnictví Vojtěcha ušetřit do budoucna až 150 milionů korun ročně. Při nehodě v zábavním parku Six Flags v americké Georgii zemřel člověk a další jsou zranění. Fotbalisté Slávie večer sehrají druhý zápas v lize mistrů a proti Sabahu můžou v Baku ukončit skoro 20-leté čekání na vítězství v hlavní fázi soutěže. A Vento dnes bude chtít teplou bundu, za polojasné oblohy naměříme 12 až 16 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Zdravím vás z našeho rádia, úterý 13. říjen, blíží se 9. hodina. Co je pro vás ta nejlepší odměna? To řešíme v ranním tématu. Každého potěší něco jiného, když se chcete odměnit sami, co si dopřejete, je pro vás větší odměna něco dostat, něco ušetřit nebo si prostě koupit čas pro sebe. Co je ta malá odměna, kterou si dopřejete po náročném dni a jakou odměnu byste si dali třeba jen tak?
1: Dobré ráno, moje největší odměna je, když přijdu z práce domů, poklidím, co vidím za bordel, co tam děti udělali, udělám svačinu, naplním myčku, pak si sednu ke gauči, zapnu televizi a pak jen udělám a už mám vychlazený pivko.
2: Největší radost si udělám návštěvou divadla, nejraději s dcerou, protože to jsou pak krásné večery.
0: Já se vás pokusím odměnit za to, že posloucháte naší muziku let 60. až 80. Do zpráv do 9. Další hity přeji pohodový poslech.

0: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
1: U nich vám pěkné úterní dopoledne přeje Michael Ransdorf. Český hydrometeorologický ústav si posvítil na sucho v naší zemi. Zmapoval zhruba tisícovku obcí, které jsou suchem ohrožené nejvíc. Mapa je dostupná na jeho webu. Ministerstvo životního prostředí pro tyto obce vyhradilo 500 000 000 Kč ze Státního fondu životního prostředí. Náměstek rezortu to řekl na tiskovce po jednání Národní koalice pro boj se suchem. Finanční injekce má jít podle něj hlavně na opatření pro zadržování vody, třeba na budování remízků nebo tůní. Při nehodě v zábavním parku v americké Georgii zemřel člověk, několik dalších je zraněných. Agentura AP v noci uvedla, že společnost Six Flags následně uzavřela 9 horských drah v 6 svých parcích. Úřady neupřesnily, jakým způsobem daná osoba zemřela, ani jak se ostatní lidé zranili. Nejasné je taky, v jakém jsou stavu. Atlantská stanice Fox 5 uvedla, že podle svědků byl jeden z účastníků jízdy na horské dráze vymrštěný z vozíku. Pro společnost Six Flags jde v krátké době o další vážný incident. Její park v Kalifornii v září trvale uzavřel oblíbenou horskou dráhu, která patřila mezi hlavní lákadla, a lidé na ní stáli dlouhé fronty. Park čelí žalobám návštěvníků, podle kterých jim jízda způsobila poranění mozku. Podobnou újmu hlásí nejméně 100 lidí. A teď se podíváme na dnešní ranní počasí. Po ránu nám na řadě míst pěkně mrzlo. Teploty pod nulou meteorologové měřili v téměř celých z jižních Čechách, Plzeňském a Karlovarském kraji a taky v Jeseníkách nebo na Vysočině. Na Šumavě by se dalo říct na některých místech, že mrzlo až praštilo. Nejchladněji bylo na Rokycké Slatě, kde meteorologové naměřili až -9,6 stupně. Tradičně chladná horská Kvilda

0: přízemní mrazíky. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
2: 8:03, takové byly zprávy v celou, další zpravodajský servis tady na Goldu, opět za hodinu do té doby, muzika let 60. až 80. Společně startujeme dopolední úterní vysílání. Adam Kuřice je s vámi, přeji dobrý den a teď už Starship, písnička We Build This City.

0: Zdravím vás z rádia Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné a ničím nerušené úterní dopoledne, 13. říjen do 10. ještě určitě Rod Stewart a Tina Turner, duet It Takes Two, také zlatá česká klasika, Blue Effect, písnička Slunečný hrob, což nejdřív ale Gombay Dance Band, skladba Eldorado a tuhle tu písničku můžeme věnovat všem Renatám, které dnes slaví svátek, přejeme vše nejlepší.
1: Rádio Gold Impuls.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
2: Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. Jen málo večer chybělo k neštěstí u Českých Budějovic. Vlak tam najel do kamení nastraženého na kolejích. Souprava nevykolejila a událost se tak obešla bez zranění. Agentuře ČTK to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Provoz na trati byl zastavený skoro 4 hodiny. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. Policie žádá o informace k případu veřejnost. Nehoda se stala po 7 hodině večer mezi stanicemi České Budějovice a Nová Ves u Českých Budějovic. Policisty zajímá hlavně čas okolo 6. hodiny. Podobná událost se stala už před týdnem v České Lípě. Tento případ policie prověřuje jako obecné ohrožení. Zubní pohotovost v Plzni čekají od ledna změny. Jejím provozovatelem bude nově Zubní centrum Nerudovka. Výběr schválili radní Plzeňského kraje.
3: Centrum Nerudovka nahradí v Plzni od 1. ledna na další 4 roky EUC kliniku na Denisově nábřeží. V pracovních dnech bude fungovat od 18 do 22 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 20. V pracovních dnech a o víkendech dopoledne budou péči nově zajišťovat současně dva zubaři. Novinkou bude i větší čekárna a elektronický vyvolávací systém. Kraj bude službu dál financovat nad rámec svých zákonných povinností. Klára Fajstová, Plzeň.
2: Jdeme na sport. Tenistka Kateřina Siniaková ve Wuhanu končí. V prvním kole prohrála s ruskou hráčkou Samsonovovou. Světová deblová jednička Siniaková tak nezopakuje loňskou účast ve čtvrtfinále. Na turnaji ve Wuhanu je teď na kurtu ještě Nikola Bartuňková. Zhruba před hodinou rozehrála utkání proti Rakušance Tegrové. Američtí celníci zadrželi muže s ptáky ve spodním prádle. Kubánec chtěl do Spojených států propašovat 10 živých opeřenců. Vypadalo to jako běžná celní kontrola. Alberta Hernandez Castilla si celníci pozvali k vyplnění formuláře a mezitím mu kladli běžné otázky. Podle serveru Novinky.cz přiznal jedno zavazadlo a ledvinku a tvrdil, že sebou nic neobvyklého nemá. Při kontrole byl ale nervózní. Celníci si navíc všimli nevysvětlitelného vyboulení jeho spodního prádla. V oblasti pán se mu totiž rýsoval výčnělek, o kterém se později ukázalo, že to jsou přišité kapsy. Do nich zasunul, cituji, válcovité plastové průhledné nádoby omotané páskou a v oblasti otvorů opatřené černou síťovinou. Ve spodním prádle měl

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Přeji hezké úterní dopoledne, 13. říjen do 11. za chvíli další muzikale 60. až 80. v celou potom nejnovější zprávy. Tak co, už jste začali dnes dopoledne počítat hodiny do pátku? Jestli teď právě sedíte a zoufale zíráte do zdi, určitě v tom prosím vás nejste sami. Americký slovník Merriam-Webster nedávno přidal definici Sunday Scaries, pocit smutku nebo úzkosti, který může nastat, když se víkend chýlí ke konci, buď proto, že se blíží start nového pracovního týdne nebo školního týdne, nebo protože už třeba nezbývá čas na nějaké volné aktivity, na zábavu, případně z obou těchto důvodů. Tak já pro vás asi nemám úplně dobrou zprávu, máme stále ale úterní dopoledne, zítra středa, jo, takže do pátku ještě spousta hodin, spousta i pracovních hodin, ale dobrou zprávou může být, že se nám blíží 11. a za chvíli už tady bude oběd, pojďme se radovat z těchto malých tedy radostí a já nabízím další muziku let 60. až 80. tady na Goldu Carpenters.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
1: A u nich vám hezké dopoledne přeje Michael Ransdorf. Nejvyšší stavba Česka je na prahu demolice. Dva vysílače ve středočeských Liblicích odpojili od elektřiny a přestali svítit do okolí. Jejich demolice má proběhnout tento týden. Přesný čas sice majitelé tají, napovědět ho ale můžou zprávy pro piloty od řízení letového provozu. Ty hlásí dvě neosvětlené 355 metrů vysoké překážky okolo Liblic. Právě to sedí na oba červenobílé vysílače. Demolice nejvyšší stavby Česka by se podle letecké výstrahy měla stihnout do čtvrtka. Na sociálních sítích lidé píšou, že oba stožáry zhasly zhruba před 3 hodinami. Liblické vysílače jsou nejen nejvyšší stavba Česka, patří taky mezi dominantu středních Čech a vysílat uměli do velké části Evropy. Dva stožáry jsou vidět třeba z Krušných hor, Krkonoš nebo Orlických hor. V posledních dnech se k nim sjížděli lidé i z druhého konce republiky. Podle serveru Deník.cz včera kvůli nadšencům dokonce skolabovala doprava na nedaleké silnici číslo 12. Vysílače se těsně nedožijí svých 50. narozenin. Dokončené byly 29. října 1976. Vysílat definitivně přestali loni v březnu. Krajský soud v Plzni otevřel obří drogovou kauzu. Loňská akce kriminalistů s krycím názvem Pluk rozbila síť dovozců chemikálií a léků nezbytných pro výrobu pervitinu. V rozsáhlém případu teď čelí obžalobě celkem 21 lidí. Hlavním aktérům hrozí až 12 let vězení.
2: Z věznice k soudu přijela velmi početná eskorta. Kromě 3 vazebně stíhaných přivezli i dalších 7 mužů, kteří si už odpikávají tresty za předchozí průšvihy. Kriminalisté se při objasňování věci dobrali k tomu, že pro tuhle partu bylo z Ukrajiny přivezeno 135 kg červeného fosforu nezbytného pro výrobu pervitinu. Spojili to i se záchytem celníků ve Francii, kteří zastavili dodávku s téměř 0,5 tuny léku s pseudoefedrinem, další ze základních surovin pro výrobu drogy. Většina z 21 souzených odmítá jakoukoliv vinu. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Policisté si zkusili s dopravní apokalypsou v Brně poradit vlastníma rukama. Po včerejší zkušenosti s kalamitní situací v jeho západní části města dnes vypnuli na několika křižovatkách semafory a dopravu řídili sami, aby byl provoz co možná nejplynulejší. Agentuře ČTK to řekla mluvčí jihomoravské policie. Extrémní kolony v řadě ulic jsou způsobené uzavírkou pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky, která začala včera a skončí 20. listopadu. Policisté předpokládají, že budou dopravu řídit v ranní špičce i dál a jsou připraveni se vložit i do odpolední špičky, pokud to bude potřeba. No a na závěr počasí, vento dnes bude chtít teplou bundu, za polojasné oblohy naměříme 12 až 16 stupňů. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf, mějte se pěkně.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Takové byly zprávy.

0: Sloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, ještě stále úterní dopoledne, 13. říjen, blíží se nám ale pravé poledne, 12. hodina, po zprávách v celou už se na vás těší kolega Vláďa Jaroš. Já jsem Adam Kořica a rozloučím se opět naší muzikou let 60. až 80. Do 12. ještě určitě Johnny Logan, také Marie Rotrová, skladba Markétka, ještě nejdřív ale Little Eva, písnička The Locomotion. Z mojí strany je to vše, mějte se krásně. Užijte si dnešní den i nadále s rádiem Gold Impuls. Já si s vámi zavysílám s radostí zase zítra po 6. hodině raní. Do té doby se opatrujte. Naslyšenou.
1: Rádio Gold Impuls.

0: vypsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
2: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký den. Nejstarší zvolené zastupitelce je 92 let. Jmenuje se Silva Knedlová a srší elánem. Ve Frištáku načne podle zjištění našeho zpravodaje Jana Čady ve vedení města 10. volební období. Pěkné poledne, Honzo.
3: Pěkný den z Frištáku, kde mají paní Silvu Knedlovou, co by téměř světový přírodní úkaz. Od roku 1954 do Loňska tady učila, od roku 1990 je nepřetržitě v místním zastupitelstvu a u voleb uspěla i tentokrát. Jak jsem viděl, diář má nabitý, dnes například míří s dcerou a vnučkou na literární akci do nedalekého Holešova. Na Frištátské radnici v kuloárech pečlivě sleduje se zájmem utváření vedení města. Jisté je, že radnici povede někdo z jejich žáků. Jan Čada, Radio Impuls, Frišták.
2: Andrej Babiš ostře skritizoval část lídrů hnutí ANO za výsledky v komunálních volbách. Podle šéfa hnutí se v kampani málo snažili a spoléhali jen na značku. Zástupci z měst, kde ANO ztratilo, to ale odmítají a tvrdí, že kampaň odpracovali na maximum. Hnutí zažilo tvrdý propad hlavně v Ústí nad Labem, kde přišlo o polovinu mandátů, a z prvního místa ho voliči sesadili také v Hradci Králové nebo v Jihlavě. Babiš personální čistky nevyloučil a vzkázal, že členové bez nasazení nemají v hnutí co dělat. Vládní handicap jako důvod neúspěchu odmítá a poukazuje na města, kde ANO naopak posílilo. Nejvyšší stavby v Česku, vysílací stožáry v Liblicích u Českého Brodu, čeká v nejbližších dnech odstřel. České radiokomunikace naplánovaly jejich demolici do poloviny října, přesný den určí počasí. Ráno technici vypnuli a odmontovali výstražná světla. Kvůli blížícímu se zániku stavby v okolí kolabuje doprava a policie řeší desítky zvědavců na polních cestách i hazardéry, kteří na vypnuté sloupy nelegálně lezou. Zájemcům o výstup hrozí pokuta 10 000 korun při zásahu hasičů nebo vrtulníku. Se částka může vyšplhat přes 100 tisíc. Záchranná vysílače by stála nejméně 170 milionů korun, kupce se ale najít nepodařilo. Úklid trosek potrvá do konce listopadu. Pražští policisté pátrají po muži, který v Praze 10 napadl ženu kvůli barvě pleti. Hrozí mu až 3 roky vězení. Útočník ženu v Bajkalské ulici nejdříve anglicky posílal zpátky do její země, když mu řekla, že je Češka, začal jí rasisticky nadávat. Pak ji skopal a zbil pěstmi do hlavy. Způsobil jí pohmožděniny, zničil telefon a roztrhal kabát. Útočník mluvil plyně česky bez přízvuku. Je mu kolem 25 let, měří asi 1,80 m a má blond vlnité vlasy po ramena. Na sobě měl výrazně barevnou sportovní bundu. Kdo muže pozná, má volat linku 158. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Odpoledne by ale od západu měly srážky ustávat. Místy bude odpoledne i polojasno. Naměříme 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 12. Rádio Gold Impuls s vámi, teď už Vládě Roš za mikrofonem. A také vám posílám Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.

0: Posloucháte Radio Gold Impulse, za chvíli 13. hodina, budu vám posílat Jackson's Blame It On The Boogie a teď vás pozvu také do hlavního města na Řemesla živě 2026, to je 13. ročník festivalu věnovaného řemeslům a volbě povolání, probíhá na Novoměstské radnici, pokud byste měli čas vyrazit. Žijte s námi dál goldovsky, děkujeme, že posloucháte.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Podzim na silnicích přináší prudký nárůst srážek se zvěří. Jen na jižní Moravě policisté za poslední 3 týdny řešili téměř 250 takových nehod. Kritické jsou hlavně ranní a večerní hodiny. Při náhlém vběhnutí zvířete před auto policie varuje před strháváním volantu. Řidič má pouze prudce brzdit a držet přímý směr. Po případném nárazu je nutné zapnout výstražná světla, obléct reflexní vestu a postavit trojúhelník. Každou srážku musí šofér nahlásit na linku 150. Pokud není nikdo zraněný a auto netvoří překážku, operátor může rozhodnout, že hlídka na místo vůbec nevyjede. Se zvířetem řidiči nesmí manipulovat, o odvoz se pak postarají myslivci. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo 500 000 000 korun pro tisícovku obcí nejvíce ohrožených suchem. Peníze ze Státního fondu životního prostředí půjdou na zadržování vody v krajině i na posílení vodovodů. Po jednání Národní koalice pro boj se suchem to oznámil náměstek rezortu Pavel Vlček. Vláda koalici svolala poté, co jeho česká přehrada Husinec téměř vyschla. Inspektoři navíc v září zkontrolovali přes 100 malých vodních elektráren a u každé páté zjistili pochybení při regulaci průtoku. Meteorologové chystají nový výstražný systém před suchem od roku 2027 a portál přírodních rizik. Zásobování pitnou vodou z hlavních nádrží je podle vodohospodářů zatím zajištěné. Ostravu povede nová koalice hnutí ANO a Starostů pro Ostravu. V 55členném zastupitelstvu mají pohodlnou většinu 30 hlasů. Primátorem se stane lídr hnutí ANO Richard Vereš. V 31 letech bude nejmladším primátorem v historii města. Vedení města chtějí vítězové ještě rozšířit o třetího partnera. Vybírají mezi hnutím Ostrava a motoristy. Další jednání si obě strany naplánovaly na pátek. Dosavadní primátor Jan Dohnal z ODS označil vyjednávání za předem domluvené politické divadlo. Ustavující zasedání nového zastupitelstva proběhne 4. listopadu. Pomník Františka Palackého na stejnojmenném náměstí v Praze prochází velkou očistou. Specialisté ho zbavují řas, holubých exkrementů, prachu i žvíkaček. Čištění potrvá 2 dny. Zástupce společnosti Kercher Michal Štoucar Rádiu Impuls vysvětlil, jak šetrné čištění probíhá.
2: Používáme naše horkovzdušné tlakové myčky, které odstraní ty mikroskopické a organické nečistoty, které se tady v průběhu toho roku, kdy se vlastně ta socha nečistila, usadily.
1: Pomník pochází z roku 1912, připomíná českého historika a politika Františka Palackého a symbolizuje úspěšnou emancipaci českého národa. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo s přehánkami. Během dopoledne od západu ale budou srážky ustávat a odpoledne může být i polojasno. Naměříme 13 až 18 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 13. hodině, Radio Gold Impuls a teď už po zprávách Brian.

0: Liverpool s vámi. Teď vzpomínka z roku 1754. To se tehdy v hlavním městě konal první tah právě založené státní loterie. To si nikdo z nás nemůže pamatovat, ale pamatujeme si tuhle muziku. Dokonce i od těžkýho pokondra, který zpíval Špajs. Prostě se to jmenovalo Špajs a tady je Bette Davis Ice. A místo Ice je právě Špajs. Krásné odpoledne.
1: Radio Gold Impulse.

0: Popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
2: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Energetická společnost ČES se bude bránit u lucemburského soudu. Tamní justice firmě kvůli sporu státu s firmou Diag Human zablokovala podíly v podnicích, přes které ČES ovládá distributora plynu Gasnet. Zástupci energetické společnosti i premiér Andrej Babiš věří v úspěch a tvrdí, že zákazníků v Česku se situace nedotkne. Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva v kauze Diag Human po státu požaduje zhruba 17 miliard korun. Babiš zdůraznil, že Česko nároky nikdy neuznalo a stát se bude proti odškodnění dál bránit. Policie ráno zasahovala v základní škole v Lukách nad Jihlavou. Jeden z žáků vyhrožoval spolužákům i samotné škole. Vedení školy zalarmovalo tísňovou linku kolem 9. hodiny. Na místo okamžitě vyrazily policejní hlídky. Podle mluvčí Dany Čírtkové šlo o neurčité hrozby. Policie ocenila rychlou reakci pedagogů a případ vyšetřuje pro podezření z nebezpečného vyhrožování. Další podrobnosti kvůli nízkému věku chlapce nezdělila. Brněnští dopraváci se pokusili vyřešit apokalypsu vlastníma rukama. Po včerejším dopravním kolapsu v jeho západní části města vypnuli semafory a provoz řídili sami. Dnešní situace tak byla podle policejního mluvčího Pavla Švába o něco klidnější. A to nejen díky kolegům, kteří řídili křižovatky.
3: Signální plány byly doupraveny na křižovatkách Hlinky Pisárecká, Veslařská Pisárecká a také Hněvkovského Kaštanova. Díky o něco volnějším komunikacím mohly hlídky častěji vstupovat do řízení křižovatek, ať už krátkodobou preferenci volného směru, případně si nechat světelnou signalizaci vypnout a řídit křižovatku pouze ručně.
2: Provoz v Brně od včerejška citelně zasahuje oprava písáreckých tunelů a tunelu Hlinky. Řidiči musí rekonstrukce strpět až do 20. listopadu. V zácpách se zasekávají hlavně autobusy a trolejbusy, které nabírají i více než půlhodinová zpoždění. Dopravní podnik radí jezdit po Brně hlavně tramvajemi. Písničkář Vlasta Redl ruší ze závažných zdravotních důvodů všechny koncerty do konce roku. Oznámil to jeho manažer Karel Jiříček. Opatření se týká 11 plánovaných vystoupení, z nichž první mělo proběhnout už dnes večer. Management chce náhradní termíny oznámit během následujících 2 týdnů. Populární hudebník působí na scéně přes 50 let a podílel se na téměř 60 albech. Fanoušci mu na sociálních sítích vyjadřují masivní podporu. Čekáme zítra spíše zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, během dopoledne od západu ale budou srážky ustávat, odpoledne by mohlo být i polojasno. Naměříme 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 14. Rádio Gold Impuls s vámi. Teď už po zprávách přichází další obrovská hvězda, Mike Oldfield.

0: 11. hodina se blíží, Radio Gold Impuls s vámi a teď se vracíme za vzpomínkou do roku 1929. To se tehdy konalo první rozhlasové vysílání z dostihu Velké Pardubické. 1929. Teď vám posíláme Sandy z muzikálu Pomáda, ale nebude to pomádovsky. Olivia Newton-John.
1: Radio Gold Impuls.

0: Radio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Pohonné hmoty v Česku od zítřka opět podraží. Ministerstvo financí zvýšilo cenové stropy pro benzín i naftu. Litr benzínu se bude moci nově prodávat maximálně za 47 korun a 21 haléřů, nafta nejvýše za 48 korun a 61 haléřů. U benzínu jde o nárůst stropu o 36 haléřů, nafta může zdražit o 25. Regulace cen paliv reaguje na napětí na Blízkém východě a omezení dodávek saudské ropy do evropských rafinérií. Stát vyhlašuje stropy každý pracovní den, na prémiu paliva se omezení nevztahuje. Třetina dospělých Čechů řeší své duševní zdraví s umělou inteligencí. Mezi mladými lidmi je to dokonce více než polovina. Na odborné konferenci to oznámil premiér Andrej Babiš. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá bezpečnostní doporučení pro veřejnost i lékaře. Podle průzkumu agentury Park Research lidem technologie pomáhá se stresem. Přináší ale vážná rizika. 13% lidí kvůli radám z počítače odložilo návštěvu lékaře. 8% respondentů dokonce na doporučení umělé inteligence svévolně změnilo užívání léků. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch varoval, že technologie nesmí nahrazovat odbornou péči. Letiště v německém Norimberku dnes ochromil poplach. Celý areál na hodinu uzavřela a obklíčila policie. Důvodem bylo podezření na ohrožení na palubě letu z řeckého ostrova Korfu. K civilnímu stroji odstartovali dvě stíhačky Eurofighter a doprovodili ho bezpečně na přistávací dráhu. Zásah spustilo zadání poplachového kódu na palubě letadla. Prohlídka stroje následně potvrdila, že žádné nebezpečí nehrozí. Během uzavírky museli spoje přistávat v Mnichově, Frankfurtu nebo ve Stuttgartu. Norimberské letiště přitom řešilo potíže už v noci, kdy piloti hlásili podezření na neznámé drony. Sobotní český mejdan s impulzem přinese několik překvapení. Jubilejní 10. ročník totiž bude ve znamení oslav. Ke slavnostní atmosféře můžou přispět i diváci, a to pokud přijdou oblečení do černozlatých barev.
2: Jednou z novinek budou například zpívající moderátoři. Vlasta Korec s Olgou Lounovou v uplynulém roce pracovali na společné písničce, kterou právě na mejdanu zaspívají poprvé živě.
3: Čeká nás oficiální premiéra nové mejdanové hymny, kterou složila Olga Lounová, já jsem jí s ní naspíval. Chystáme k tomu také videoklip, takže na těch velkoplošných obrazovkách poběží základ toho našeho klipu, který bude mít premiéru poté, protože my to pak sestříháme společně s těma záběrama, které budou v autoaréně, a vyšleme to do světa.
2: Na pódiu se pak objeví i legendy, a to nejen pěvecké. Vůbec poprvé v autoaréně před diváky předstoupí Saša Hemala a Zuzana Bubílková.
4: Chtějí mě představit jako legendu. Já jsem nikdy netušila, jak se člověk stane legendou. Teďka už to vím. Přesně, musíte se dožít. Takže budeme s Hemalou jako dvě legendy. Jak se bude představovat kapela, jo, tak my to budeme dělat výplň.
2: Český mejdan s impulzem se koná v sobotu v 18 hodin. Srdečně vás zve Tomáš Kabát.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Během dopoledne už ale od západu budou srážky ustávat a odpoledne může být i místy o polojasno. Naměříme k tomu 13 až 18 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: 3 minuty po 15. hodině Radio Gold Impuls s vámi. Teď vám hraje a zpívá Jason Donovan. Krásné odpoledne.

0: Za chviličku Lípilí na rádiu Gold Impuls před 16. hodinou. Teď ale ještě jedna slovní vzpomínka na rok 1965. Londýnská kapela The Who tehdy nahrála svoji nejznámější píseň My Generation. Rok 1965. Strašně to letí. Ještě, že máme rádio Gold Impuls a spoustu vzpomínek, co si tady můžeme vždycky připomenout. Lípilí právě teď.
1: Rádio Gold Impuls.

0: jak popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
2: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Obchodní řetězec Albert řeší rozsáhlý kybernetický problém. Českým zákazníkům od včerejška nefunguje mobilní aplikace Můj Albert. Slevy proto pokladny odečítají automaticky a lidé nepřijdou ani o nasbírané body. Samotné prodejny v Česku zůstávají otevřené. Mnohem vážnější situace panuje v Nizozemsku. Tamní síť Albert Heijn musela kvůli výpadku IT systému a logistiky zastavit rozvoz online nákupů a potýká se s výpadky v zásobování čerstvými potravinami. Společnost preventivně odpojila část infrastruktury. Struktury únik klientských dat zatím nezaznamenala. Česká auta na autosalonu v Paříži si nejspíš fotili zahraniční špiony. Odhalili je naši kolegové ze zpravodajského serveru iDnes.cz. Vedoucí redaktor automobilové rubriky František Dvořák v našem vysílání popsal, že se se špionáží na veletrhu nepotkal poprvé.
3: Já jezdím na autosalony 25 let, to už poznáte, když fotí podivné věci. Oni tam byli jako jedni z posledních a bezkrupulózně tam to auto prolézali. Ostatně na jedné z těch fotek je vidět, že tam u toho klečí a fotí něco ze spoda ze zátka.
2: František Dvořák tvrdí, že špioni mluvili blíže neurčeným slovanským jazykem, podle jeho názoru to byla bulharština. Najmouci je ale podle Dvořáka mohl kdokoliv. Třeba pro Čínu prý kdysi na autosalonu ve švýcarské Ženevě šmejdili po vystavených autech francouzští penzisté. Kauza Czech Casting nemá ani po více než 6 letech od policejní razie termín hlavního líčení. 9 lidí čelí obžalobě z obchodování s lidmi. Podle státní zástupkyně lákali ženy na modeling a manipulací je dotlačili k natáčení porna. Spis teď leží u pražského vrchního soudu, kde obžalovaní napadli úhradu znaleckého posudku jedné z poškozených. Obžaloba se týká 18 žen. Kriminalisté navíc v oddělené větvi dál pátrají po dalších možných obětech. Obvinění vinu odmítají a hájí se podepsanými smlouvami. V případě odsouzení jim hrozí až 12 let vězení. Plzeňští kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu 17-letého mladíka. V sobotu popolední u Boleveckého rybníka bodl nožem do zad běžkyni a ujel na kole. 39-letou ženu záchranáři převezli do nemocnice ve stabilizovaném stavu. Podle policie si útočník oběť vybral zcela náhodně. Mladíka v neděli večer zadržela zásahová jednotka díky kamerovým záznamům a pomoci veřejnosti. Vyšetřovatelé pro něj navrhují vazbu. Zítra čekáme spíše zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami. Už dopoledne ale od západu budou srážky ustávat a odpoledne by se mělo ukázat sluníčku a může být místy až polojasno. Naměříme k tomu 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 16. Radio Gold Impuls.

0: Radio Gold Impuls s vámi, 17. hodina se blíží. Společně se pojďme teď ještě vrátit do konce 90. let, rok 1999. Tehdy Evropská komise opět po roce kritizovala Českou republiku. Ve své zprávě za rok 99 uvedla, že příprava Česka na přijetí do Evropské unie probíhá hodně pomalu. Tak to je vzpomínka na rok 1999, to jsme prožívali. No, je to 27 let, letí to letí. Eric Clapton nám bude zpívat, to už taky má svoji historii. Teď na Goldu právě Eric Clapton.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
1: Obchodní řetězec Albert řeší rozsáhlý kybernetický problém. Českým zákazníkům od včerejška nefunguje mobilní aplikace Můj Albert. Slevy proto pokladny odečítají automaticky a lidé nepřijdou ani o nasbírané body. Samotné prodejny v Česku zůstávají otevřené. Mnohem vážnější situace panuje v Nizozemsku. Tamní síť Albert Heijn musela kvůli výpadku IT systémů a logistiky zastavit rozvoz online nákupů a potýká se s výpadky v zásobování čerstvými potravinami. Únik klientských dat firma nezaznamenala. Kauza Czech Casting nemá ani po víc než 6 letech od policejní razie termín hlavního líčení. 9 lidí čelí obžalobě z obchodování s lidmi. Podle státní zástupkyně lákali ženy na modeling a manipulací je dotlačili k natáčení porna. Spis teď leží u pražského vrchního soudu, kde obžalovaní napadli úhradu znaleckého posudku jedné z poškozených. Obžaloba se týká 18 žen. Kriminalisté navíc v oddělené větvi dál pátrají po dalších možných obětech. Obvinění vinu odmítají a hájí se podepsanými smlouvami. V případě odsouzení jim hrozí 12-leté vězení. Plzeňští kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu 17-letého mladíka. V sobotu popolední u Boleveckého rybníka bodl nožem do zad běžkyni a ujel na kole. 39-letou ženu záchranáři převezli do nemocnice ve stabilizovaném stavu. Podle policie si útočník oběť vybral zcela náhodně. Mladíka v neděli večer zadržela zásahovka díky kamerovým záznamům a pomoci veřejnosti. Modernizace pražského mostu v Karlových Varech vázne, tvrdí to ředitelství silnic a dálnic. Hotovo by přitom mělo být do konce měsíce.
2: Zdravím z Varů, pražský most se opravuje po částech, letos první polovina, příští rok druhá, takový je plán. Most se má stát součástí přivaděček budoucí dálnici D6, není ale v nejlepší kondici, laicky řečeno do něj zatéká. Vyměňují se proto hydroizolace, dělají nové římsy a proměnu čeká i asfaltový povrch. Vše bude stát přibližně 100 milionů. Ředitelství silnic a dálnic ale při poslední kontrole zjistilo, že jsou práce ve skluzu. Stavbaři to odmítají a tvrdí, že první část mostu opraví včas, tedy do konce října. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Zítra zpočátku místy zaprší, postupně se počasí vylepší a naměříme teploty kolem 15 stupňů.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 17. hodině, Radio Gold Impuls s vámi a po zprávách hrajeme Jive Bunny.

0: se blíží, vládě Jaroš se loučí, uslyšíme se zítra v pravé poledne, budu se na vás těšit a teď už se chystáme na náš hudební speciál, ten se jmenuje Cover Show, budeme hrát originály toho, co se přespívalo také v České republice. Přijdete na všechny ty naše české verze, uvidíte po 18. hodině, teď ještě nás čeká Vangelis.
1: Radio Gold Impulse.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. ČES se bude na řízení v kauze Diag Human bránit u lucemburského soudu. Zástupci polostátní firmy jsou přesvědčení, že uspějí. ČTK to řekl premiér Andrej Babiš. Aktivit společnosti ani zákazníků v Česku se to podle něj nedotkne. ČES včera na webu oznámil, že lucemburský soud zablokoval kvůli kauze jeho podíly v tamních firmách, přes které ČES vlastní distributora plynu Gasnet. V kauze Diag Human se česko-švýcarský podnik Katal Josef Šťáva od roku 1991 domáhá od státu odškodnění asi 17 miliard korun. Nejstarší zvolené zastupitelce je 92. Jmenuje se Silva Knedlová a srší elánem. Ve Frištáku načne podle Jana Čady ve vedení města 10. volební období.
3: Pěkný den z Frištáku, kde mají paní Silvu Knedlovou, co by téměř světový přírodní úkaz. Od roku 1954 do Loňska tady učila, od roku 1990 je nepřetržitě v místním zastupitelstvu a u voleb uspěla i tentokrát. Jak jsem viděl, diář má nabitý, dnes například míří s dcerou a vnučkou na literární akci do nedalekého Holešova. Na frištácké radnici v kuloárech pečlivě sleduje se zájmem utváření vedení města. Jisté je, že radnici povede někdo z jejich žáků. Jan Čada, Radio Impuls, Frišták.
2: Vláda nad Prahou už se rýsuje. Lídr pražského STAN Petr Hlaváček chce příští týden představit podobu dojednávané pražské koalice a přistoupit k podrobnějším jednáním s vybranými partnery. Řekl to po dnešním jednání týmů STAN a Pirátů. Sejdou se znovu. Zástupci STAN se dnes už sešli i s týmem Prahy sobě. Fotbalisté pražské Slavie dnes chtějí konečně vyhrát v Lize mistrů. Na úspěch v podobě 3 bodů pražský klub čeká 19 let. Dnes sešívané čeká v Baku azerbajdžánský mistr Sabah. Zápas druhého kola základní fáze fotbalové ligy mistrů začíná v 18:45. Zítra bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm, odpoledne postupně místy až polojasno, naměříme od 13 do 18 stupňů.
1: Radio Gold Impuls začíná cover show.

0: Rádio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Maximální prodejní ceny pohonných hmot zítra opět vzrostou. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48 korun 60 za litr. Benzin budou smět benzinky prodávat na nejvýš za 47 korun 20 za litr. To je o 36 haléřů dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Cenové stropy nepřetržitě rostou od pátku. Víkendové volby rozhodly i o osudu několika větrných elektráren. Na 21 místech probíhalo referendum. Pouze jediné dopadlo pro výstavbu větrníků. Předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa říká, že se okolo tohoto obnovitelného zdroje elektřiny točí řada lží.
2: Například to, že výstavba a provoz větrných elektráren není ekologická. Výroba elektřiny z větru je jeden z nejekologičtějších a ekonomicky nejefektivnějších způsobů, jak vyrábět elektřinu. Já si dovolím nesouhlasit s tvrzením, že u nás nefouká. Fouká podobně jako v jiných zemích.
1: Štěpán Chalupa zároveň odmítl, že by větrné elektrárny snižovaly hodnotu nemovitostí. Jako výhodu větrníků vnímá hlavně to, že nás zbavují energetické závislosti na dovozu plynu a ropy. České dráhy chtějí ušetřit na vlak vedoucích. Místo nich plánují nasazovat stévardy. Ti mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň berou nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál. Informovali o tom Hospodářské noviny. Odborářům na železnici se to nelíbí. Podle nich by takovému rozhodnutí měla předcházet odborná diskuze. Ostravská zoo hlásí přírůstek. O víkendu se tady narodila dvě mláďata levharta ceylonského. Pavilon indických šelem, kde levharti žijí, je proto dočasně zavřený, aby samice měla klid při péči o potomky. Chovatelé narození mláďat považují za velký úspěch. Za poslední rok jde o jediná mláďata narozená v rámci evropského programu. Jejich matkou je podle ošetřovatelů v Ostravské zoo zkušená samice, která už v předchozích letech odchovala 4 mladé. Chovatelé do odchovu nijak nezasahují a k mláďatům se nepřibližují. Vše sledují prostřednictvím kamer, které snímají brloch. Středa bude zatažená až oblačná, místy s občasným deštěm a s teplotami do 18 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Petr Pavel to opět chytává za svou dovolenou v Maroku. Podle poslanců vládní koalice má prezident zveřejnit náklady na soukromou dovolenou kvůli svému přeletu tryskáčem k volbám a zpět. Řekli to během dnešního jednání sněmovny. Hlava státu se má k pracovním povinnostem podle Hradu vrátit v pondělí příští týden 19. října. Ústavní soud se zastal ženy, která místo dlužného výživného dostala od otce dvou společných dětí luxusní BMW. Protože ale muž čelil stíhání pro podvod, úřady auto zabavili, prodali a peníze zajistili k pozdějšímu uspokojení nároků poškozených. Žena marně žádala o uvolnění těchto peněz, tím ale podle ústavního soudu justice chybovala, protože se nezabývala dopady zvoleného postupu na děti a jejich materiální zabezpečení. Znovu rozhodne krajský soud v Českých Budějovicích. Plzeňský kraj zdražuje jízdné. Víc od ledna zaplatí lidé cestující osobními vlaky i autobusy ve vnějších zónách integrované dopravy mimo Plzeň. Týká se to jednotlivých jízdenek a kratšího předplatného.
2: Zdražení jízdného je podle kraje reakcí na růst provozních nákladů, hlavně nafty a elektřiny, na inflaci a změny DPH. U jednorázových jízdenek se zvýší cena za průjezd s prvními třemi vnějšími zónami. Jednotlivé jízdné z Plzně do Švihova, Staňkova a Kralovic, tedy přes tři zóny, tak zdraží ze 4,50 na 2,60 korun. U předplatného jde o mírné zdražení. Ceny zvednou také turistické jízdenky nebo přeprava psů a zavazadel. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31-letý záložník se londýnskému klubu z druhé anglické ligy upsal do léta 2028. Kladiváři to oznámili na svých internetových stránkách. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace přišel do West Hamu v roce 2020 z pražské Slavie. Věrný londýnskému týmu zůstal i po jarním sestupu z Premier League. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť, během odpoledne se obloha vybere, naměříme teploty od 13 do 18 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Na rafinerie zřejmě dopadne mimořádná daň. Její zavedení dnes ve sněmovně podpořila vládní koalice. Norma se bude týkat jen velkých korporací. V tuzemsku tak dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, obě vlastní Orlen Unipetrol. Zákon odolal opozičním návrhům na zamítnutí i na vrácení vládě. Teď dokument míří na sněmovní rozpočtový výbor. Důvodem zavedení mimořádné daně je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Daň se má uplatňovat za letošní a příští rok. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti minulému roku 2025. Jen za letošek by podle ministerstva financí měla daň do státního rozpočtu přinést 5,5 miliardy korun. Policisté v Brně dnes obsadili křižovatky. Po včerejší zkušenosti s dopravní kalamitou na jihozápadě města vypnuli na několika křižovatkách semafory a dopravu řídili sami. Provoz tak byl o něco klidnější. Extrémní kolony v mnoha ulicích Brna jsou způsobené uzavírkou pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky. Ta začala v pondělí a skončí až 20. listopadu. Policisté předpokládají, že budou dopravu řídit v ranní a případně odpoledne špičce i dál, a vyzývají řidiče, aby si rozmysleli, kdy a jestli vůbec autem potřebují výjíždět do přeplněných ulic Brna. Zpoždění příměstských autobusů i MHD byla v pondělí ráno i přes půl hodiny. Dopravní podnik proto doporučuje jezdit po Brně hlavně tramvajemi. Brněnský krajský soud potrestal rodiče v případu úmrtí novorozence. Stalo se v únoru 2024. Matce uložil zatýrání svěřené osoby 8 let vězení, otci 6 let. Podle rozsudku hrubě zanedbávali výživu a hygienu své novorozené dcery, nezajistili jí lékařskou péči a neregistrovali u dětského lékaře. Státní zástupkyně Iveta Eichlerová je ráda, že soud žalobě vyhověl.
2: Oba obžalované uznal vinným zvlášť závažným zločinem týrání svěřené osoby, které vedlo v konečném důsledku ke smrti. Pokud je o tresty, i tam jsem spokojená. Soud v případě obžalované dokonce uložil trest vyšší, než jsem já původně navrhovala.
1: Oběma obžalovaným hrozilo až 12 let vězení. Rozhodnutí není pravomocné, obě strany si nechaly lhůtu pro odvolání. Stíhaní jsou na svobodě. Žena je v současnosti opět těhotná. Modernizace pražského mostu v Karlových Varech vázne, tvrdí to ředitelství silnic a dálnic po několika kontrolách. Jak připomíná náš zpravodaj Dušan Valenta, hotovo by mělo být do konce měsíce.
3: Zdravím z Varů, pražský most se opravuje po částech, letos první polovina, příští rok druhá, takový je plán. Most se má stát součástí přivaděček budoucí dálnici D6, není ale v nejlepší kondici, laicky řečeno do něj zatéká. Vyměňují se proto hydroizolace, dělají nové římsy a proměnu čeká i asfaltový povrch. Vše bude stát přibližně 100 milionů. Ředitelství silnic a dálnic ale při poslední kontrole zjistilo, že jsou práce ve skluzu. Stavbaři to odmítají a tvrdí, že první část mostu opraví včas, tedy do konce října. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Fotbalisté Slavie v Baku prohráli. Domácímu Sabahu v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli 0-2. Pražané tak čekají na výhru v soutěži už 21 zápasů od roku 2007. Dnes se nás týkala i hokejová Liga mistrů. V závěrečném 6. kole základní části už s jistotou postupu do play-off Pardubice doma porazili Vaxie 2-1 v prodloužení. Dynamo vyhrálo 5. ze 6 zápasů. Ve středu bude zataženo až oblačno, místy s deštěm, během odpoledne postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš

0: Rádio Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: A začínáme čerstvou informací z železnice. Na koridoru u Přerova je kvůli možnému poškození trakčního vedení zastavený provoz vlaků. Stav trolejí prověřují technici Správy železnic. Prezidentova dovolená nedá vládním politikům spát. Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku. Poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Reichla rozhodli, že hlavu státu by k tomu měla vyzvat i sněmovna. Pavel by měl podle Reichla prokázat úhradu dovolené ze svého účtu a uvést mimo jiné, kdo objednával letadlo, kterým se vrátil do Česka v pátek na otočku kvůli komunálním volbám. Podle ředitele odboru komunikace prezidentské kanceláře Víta Koláře si všechny výdaje spojené s cestou platí prezident sám ze svých peněz. Do práce se má Petr Pavel vrátit v pondělí 19. října, kdy má v programu přijetí velvyslanců. Lesníci odminovali lesy u Lednicko-Valtického areálu. V Bořím lese dokončili sanaci, při které odklidili přes 70 tisíc kusů munice. Ta pocházela z někdejší továrny Muna, která explodovala na konci druhé světové války. Pyrotechnik Radek Žemlička dodal, že pestrost nálezů byla na místě výjimečná. Německá armáda totiž v továrně uskladňovala i ty trhaviny, které se jí povedlo ukořistit od válečných soupeřů.
2: Letech, když najdeme britskou munici, tak v 90% případů je nutné ji zničit na místě. Takže to byl třeba jeden z důvodů, kdy vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Bořího lesa na trhací jámě.
1: Vyčištění Bořího lesa od nevybuchlé munice vyšlo na 50 milionů korun. Odklízení tam začalo v roce 2015. Z Ameriky přichází další varování před AI. Umělá inteligence by mohla napadat i chytré spotřebiče. Varuje předtím Anthropic, která se podílí na vývoji AI. Podle firmy by menší modely umělé inteligence už během několika měsíců mohly být schopné se sami šířit z jednoho zařízení připojeného k internetu na další. Podobně jako počítačový červ, který se bez zásahu člověka kopíruje mezi počítači. Zjištění firma zveřejnila v době, kdy technologické firmy soupeří o to, kdo dokáže zabudovat stále výkonnější AI přímo do zařízení, jako jsou telefony, notebooky, auta a právě domácí spotřebiče. Umělá inteligence tak nebude muset fungovat jen na vzdálených výkonných serverech. Česká auta na autosalonu v Paříži si nejspíš fotili zahraniční špioni. Odhalili je naši kolegové ze zpravodajského serveru iDnes.cz. Vedoucí redaktor automobilové rubriky František Dvořák v našem vysílání popsal, že se špionáží na veletrhu nepotkal poprvé.
3: Já jezdím na autosalony 25 let. To už poznáte, když fotí podivné věci. Oni tam byli jako jedni z posledních a bezkrupulózně tam to auto prolézali. Ostatně na jedné z těch fotek je vidět, že tam toho klečí a fotí něco ze spoda ze zadka.
1: Podle Františka Dvořáka si špiony mohl najmout kdokoliv. Třeba pro Čínu prý kdysi na autosalonu ve švýcarské Ženevě donášeli informace o vystavených autech francouzští penzisté. Fotbalisté Slavie se z Azerbajdžánu vrací s prázdnou. Ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech se soupeři prohrál. Ve středu čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť, postupně místy polojasno, s teplotami 13 až 18 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Z pokusu o vraždu běžkyně u Boleveckého rybníka v Plzni policie obvinila 17-letého mladíka. Je podezřelý, že právě on v sobotu popolední bodl dozad 39-letou ženu. Podle policie si oběť vybral náhodně. Žena se zraněním musela do nemocnice. Sanitka ji tam převezla při vědomí a ve stabilizovaném stavu. Pachatele policie dopadla díky kamerovému záznamu, na kterém byl útočník zachycený, a s pomocí veřejnosti. V neděli muže zadržela zásahová jednotka. Končící senátor za ODS pobouřil svou stranu. Lídr občanských demokratů Martin Kupka dal na vědomí, že považuje za nepřijatelný billboard, na kterém Lumír Aschenbrenner před druhým kolem senátních voleb v obvodu Plzeň město podporuje kandidátku ANO Lucii Kantorovou. Ta se o křeslo v horní parlamentní komoře v pátek a sobotu utká s bývalým náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, kterého nominovalo hnutí STAN. Dlouholetý plzeňský senátor Aschenbrenner neobhájil mandát a senát opustí po 12 letech. Po sobotním sečtení hlasů řekl, že se nedá čekat, že by v druhém kole senátních voleb podpořil Řehku. Plzeň by podle něj měl zastupovat Plzeňák. Letošní český mejdan s impulzem vypukne už tuto sobotu. Do finále příprav jdou jak technici, tak moderátoři večera. Víc než 4hodinovou show vás provedou Olga Lounová s Vlastou Korcem. Ten prozradil, že příprava scénáře je práce na měsíce.
2: Je to několik schůzek, je to příprava scénáře, čtení zkoušky, který vyvrcholí tím, jak to bude nakonec v té O2 areni, s tím, že to, co zkoušíme, je základní kostra, podle které to vlastně na konci být nemusí, protože vše se odvíjí od techniky, která přestavuje jednotlivý kapely, protože na základě rychlosti té přestavby se odvíjí taky délky našich vstupů.
1: Českým mejdanem s impulzem bude zároveň žít i naše vysílání. Přímo v pražské O2 aréně budeme mít mobilní studio s Petrem Brožíkem a Renatou Kukovou. V pravidelných vstupech se budeme přepojovat přímo za interprety na pódium. Tam vás částmi jednotlivých koncertů provedou Tomášové, Zemánek a Kabát. Pokud se plánujete zúčastnit českého mejdanu s impulzem, můžete se zapojit do společných oslav oblečením do černozlaté kombinace. Slováci se při placení brzy obejdou bez peněženky, mobilu nebo karty. U našich východních sousedů zkoušejí placení nehtem. Miniaturní čip se aplikuje přímo na nehet a funguje bez baterie i nabíjení.
3: Digitálna peňaženka je doslova naprste s najvyšším štandardom zabezpečenia. Základom je malý čip využívajúci bezkontaktnú technológiu. Pri platení získava energiu priamo z platobného terminálu. Stačí iba necht priblížiť k terminálu na vzdialenosť 2 cm. Čip je vodeodolný, neprekáža mu sprchovanie, plávanie ani pot. Novinka má byť praktická najmä pri športe či iných aktivitách, kedy ľudia nechcú nosiť mobil, hodinky či peňaženku. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Fotbalisté Slávie v Baku prohráli. Domácímu Sabahu v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli 0-2. Pražané čekají na výhru v soutěži už 21 zápasů od roku 2007. A fotbal ještě jednou. Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31-letý záložník se londýnskému klubu z druhé anglické ligy upsal do léta 2028. Kladiváři to oznámili na svých internetových stránkách. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace přišel do West Hamu v roce 2020 z pražské Slavie. Postupně se stal jednou z opor mužstva. Věrný londýnskému týmu zůstal i po jarním sestupu z Premier League. Ve středu bude zataženo až oblačno s deštěm, postupně až polojasno, s teplotami do 18 stupňů.
0: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Prezidentova dovolená nedá vládním politikům spát. Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku. Poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Reichla rozhodli, že hlavu státu by k tomu měla vyzvat i sněmovna. Pavel by měl podle Reichla prokázat úhradu dovolené ze svého účtu a uvést mimo jiné, kdo objednával letadlo, kterým se vrátil do Česka v pátek na otočku kvůli komunálním volbám. Podle ředitele odboru komunikace prezidentské kanceláře Víta Koláře si všechny výdaje spojené s cestou platí prezident sám ze svých peněz. Do práce se má Petr Pavel vrátit v pondělí 19. října, kdy má v programu přijetí velvyslanců. Manželé Řehkovi zvládli volby se střídavými úspěchy. Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka se v Plzni dostal do druhého kola senátních voleb. Jeho žena Michála naopak po 16 letech končí jako starostka Kozolup.
2: Karel Řehka vyhrál jako kandidát STAN v Plzni první kolo senátních voleb a do druhého jde proti náměstkyni plzeňského primátora Lucii Kantorové z ANO. Michála Řehková, dříve Opltová, členka STANu, je poslankyní. V Kozolupech ale jako starostka končí po 4 volebních obdobích. Původně prý už kandidovat nechtěla, nakonec byla na 5. místě kandidátky uskupení za Kozolupy. Přiznala, že se starostováním se naloučila snadno. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňsko.
1: Brněnský krajský soud potrestal rodiče v případu úmrtí novorozence. Stalo se to v únoru 2024. Matce uložil zatýrání svěřené osoby 8 let vězení, otci 6 let. Podle rozsudku hrubě zanedbávali výživu a hygienu své novorozené dcery, nezajistili jí lékařskou péči ani neregistrovali u dětského lékaře. Státní zástupkyně Iveta Eichlerová je ráda, že soud žalobě vyhověl.
3: Oba obžalované uznal vinným zvlášť závažným zločinem týrání svěřené osoby, které vedlo v konečném důsledku ke smrti. Pokud je o tresty, i tam jsem spokojená, soud v případě obžalované dokonce uložil trest vyšší, než jsem já původně navrhovala.
1: Obžalovaní jsou stíhaní na svobodě. Žena je v současnosti opět těhotná. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic. Ukázalo to vyšetření plicního laloku, který mu dnes lékaři při operaci odebrali, uvedl to Vatikán. Fotbalisté Slavie se z Azerbajdžánu vrací s prázdnou. Ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita. Jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech se soupeři prohrál. Hokejové Dynamo si v posledním 6. utkání základní části Ligy mistrů připsalo 5. vítězství. Pardubice porazili švédský tým Vaxie 2-1 v prodloužení. Oba týmy už měly před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže. Ve středu čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, postupně místy i polojasno, s teplotami od 13 do 18 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Na rafinérie zřejmě dopadne mimořádná daň. Její zavedení dnes ve sněmovně podpořila vládní koalice. Norma se bude týkat jen velkých korporací. V tuzemsku tak dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to rafinérie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, obě vlastní Orlen Unipetrol. Zákon odolal opozičním návrhům na zamítnutí i na vrácení vládě. Teď dokument míří na sněmovní rozpočtový výbor. Důvodem zavedení mimořádné daně je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Daň se má uplatňovat za letošní a příští rok. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti minulému roku 2025. Jen za letošek by podle ministerstva financí měla daň do státního rozpočtu přinést 5,5 miliardy korun. Lesníci odminovali lesy u Lednicko-Valtického areálu. V Bořím lese dokončili sanaci, při které odklidili přes 70 tisíc kusů munice. Ta pocházela z někdejší továrny Muna, která explodovala na konci druhé světové války. Pyrotechnik Radek Žemlička dodal, že pestrost nálezů byla na místě výjimečná. Německá armáda totiž v továrně uskladňovala i ty trhaviny, které se jí povedlo ukořistit od válečných soupeřů.
2: Letech, když najdeme britskou munici, tak v 90% případů je nutné ji zničit na místě. Takže to byl třeba jeden z důvodů, kdy vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Bořího lesa na trhací jámě.
1: Vyčištění Bořího lesa od nevybuchlé munice vyšlo na 50 milionů korun. Odklízení tam začalo v roce 2015. Americký prezident na svém úřadu vydělává. Víc než polovina Američanů má za to, že Donald Trump od návratu do Bílého domu hodně upřednostňuje své osobní finanční zájmy. 6 z 10 dospělých Američanů si myslí, že Trump z úřadu neeticky profituje. Podle 4 z 10 dokonce nezákonně. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu agentury AP. Trump možný střet zájmů na začátku druhého funkčního období bagatelizoval. Deníku New York Times řekl, že zjistil, že to nikoho nezajímá, a tak zrušil dobrovolný zákaz, že jeho rodina nesmí uzavírat soukromé obchody v zahraničí, a mimo jiné založil několik nových kryptopodniků. Bílý dům možný střet zájmů prezidenta opakovaně odmítá jako falešný problém. Zoologická zahrada Olomouc nabízí návštěvníkům nové hlasové průvodce. Komentáře k jednotlivým druhům zvířat vytvořila s pomocí umělé inteligence. Lidé si je můžou poslechnout po načtení QR kódu na informačních tabulkách u jednotlivých expozic.
3: V nabídce je kromě českého jazyka také angličtina, polština a němčina. Zoo tak chce zpřístupnit informace o chovaných zvířatech i cizincům. Při tvorbě hlasového komentáře využila technologii syntetického hlasu, která převedla připravené texty do mluvené podoby. Zpřístupňování informací různým skupinám lidí se v olomoucké zoologické zahradě věnují dlouhodobě. Už dříve začali spolupracovat se školami pro sluchově postižené. V tomto případě jsou výsledkem speciální videa. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
1: Slavia prodloužila čekání na výhru v Lize mistrů. V azerbajdžánském Baku podlehla Sabahu 0-2. Domácí naopak oslavili první výhru v soutěži. V dalším kole Pražané za týden 20. října nastoupí v Istanbulu proti Fenerbahče. Ve středu bude zataženo až oblačno, místy s deštěm, postupně se vyčasí až na polojasno, s teplotami od 13 do 18 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Prezidentova dovolená nedá vládním politikům spát. Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku. Poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Reichla rozhodli, že hlavu státu by k tomu měla vyzvat i sněmovna. Pavel by měl podle Reichla prokázat úhradu dovolené ze svého účtu a uvést mimo jiné, kdo objednával letadlo, kterým se vrátil do Česka v pátek na otočku kvůli komunálním volbám. Podle ředitele odboru komunikace prezidentské kanceláře Víta Koláře si všechny výdaje spojené s cestou platí prezident sám ze svých peněz. Do práce se má Petr Pavel vrátit v pondělí 19. října, kdy má v programu přijetí velvyslanců. Manželé Řehkovi zvládli volby se střídavými úspěchy. Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka se v Plzni dostal do druhého kola senátních voleb. Jeho žena Michála naopak po 16 letech končí jako starostka Kozolup.
2: Karel Řehka vyhrál jako kandidát STAN v Plzni první kolo senátních voleb a do druhého jde proti náměstkyni plzeňského primátora Lucii Kantorové z ANO. Michála Řehková, dříve Opltová, členka STANu, je poslankyní. V Kozolupech ale jako starostka končí po 4 volebních obdobích. Původně prý už kandidovat nechtěla, nakonec byla na 5. místě kandidátky uskupení za Kozolupy. Přiznala, že se starostováním se naloučila snadno. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňsko.
1: Brněnský krajský soud potrestal rodiče v případu úmrtí novorozence. Stalo se to v únoru 2024. Matce uložil zatýrání svěřené osoby 8 let vězení, otci 6 let. Podle rozsudku hrubě zanedbávali výživu a hygienu své novorozené dcery, nezajistili jí lékařskou péči ani neregistrovali u dětského lékaře. Státní zástupkyně Iveta Eichlerová je ráda, že soud žalobě vyhověl.
3: Oba obžalované uznal vinným zvlášť závažným zločinem týrání svěřené osoby, které